0: Ale še bito, on to hli jindrý.
1: No, ale, dále, vidí, kezé.
2: Little Krabber, senile, máme kesto.
0: Mono za kážero, so mono za lího.
1: Vach, naslíhe, svach, nutí, naslíhe.
2: Little Krabber, senile, máme kesto.
0: Kejke, mítke, na elke, vach, a drunke, zé.
1: Jo, ne, díke, sich, jos, jos.
2: Little Krabber, senile, máme kesto.
1: Kavír, vije, jór, fuse,
0: ja,
1: prekontent.
0: Ja, a víkük, ja, ho ma mer, no.
2: Little Krabber, senile, máme kesto.
3: Witches.